0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 91,9 poprvé.
2: Rádio 1.

lidí, kde řeč tak schvátil vztek a sek ironie, že snaží než se potkat, je snažit se míjet, je přímém přenosu feed do mysli ti mačka, obrazy hořící těl spících na kapačkách, řekla mu mír, já jsem podej mi své ruce, modlím se za plameny, za vodu i ocel, za parky i za slova, jež jsme znásilnili, když místo tajemství jsme svěřili jim účel.

vedla. Řekla mu dobře, ví, že nejde ten dohledá. Řekla jí moje cesty svedla svatý meta. Řekla mu přece ví, že kdo se dívá lidi. Zeptal se, platí to dál i ve světě lidí, kde řeč tak svátil vztek a sněď ironie. Že snaží, než se potkat, je snažit se míjet. Nepřímém přenosu feed, domyslu ti mačka. Obrazy hořící, chtěl spících na kapačkách.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
0: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

0: se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

ztrácím se, na sebe prchávám, fade out. Brzdový světla, exit, way out. Vzpomínka na tebe hře i bolí. Ve světném zrcátku horizont hoří.

0: Come on, baby, like my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

0: Reklama Rádia 1.
1: Pozor, začíná divadelní štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
2: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
3: hudby,
2: sportu
3: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
2: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
3: Čekají vás workshopy,
2: sportovní aktivity,
3: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
2: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
3: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
2: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
4: Reklama na Radio 1.

Máme tělní ráno, máme 6 minut po 6. 7. června rok 2026. Vy posloucháte Rádio 1, pokud se slyšíme. Moje jméno je Filip Týc. Dnešní ráno tady budu s váma. No, od toho mě slyšeli Left Field, skladba Original. A toto už je Juha Meky Petola, Moment 8 od Ba Mystical Moments. Tady Juha Meky Petola. Já vám přeji ještě jednou hezké ráno, příjemnou neděli a klidný poslech Rádia 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Popmese 2026. Einstürzende Neubaute, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
4: Reklama na Radio 1.

ale 7 hodin 7. června, neděli ráno, vy posloucháte Rádio 1, kde nám zní záležitost nazvaná You Retreat in Time and Space, nachází se na novém albu Boards of Canada, které se jmenuje Inferno. Před ním jste mohli slyšet Pass into Silence, Moby, Jens Buchert, Gary Vrastok, Václava Havelku, Střední vlny, Spooky, Afterlife, Juha Meky, Petala, Leftfield. A tracklist postupně přibývá na stránkách Rádia 1, jak jsou skladby odehrávány. Jak už jsem říkal, Boards of Canada v 7 hodin na Rádio 1. Moje jméno je Filip Týc a přeji vám hezkou neděli.

James Kay a věc z její desky Friends, Blink Moth, July Mix. 7 hodin 8 minut následují Aruč Aftab, Radky Rány v remix od Kroang Bane. Já vám přeji příjemný poslech.

0: 7.1, 16 minut na Radu 1. Nám hrají Dalata ze svého loňského alba Age of Blue, skladba The Lonely City. A za malou chvilku už Nightmares on Wax.
1: Cítíte ten
2: Radio 1.
1: A

Novinkou druhou je track s názvem Golden Gallows od britského trochu tajemného producenta a DJ Jerryho Reeda. 19. června mu vyjde nové album s názvem Watch the World. Australská kapela Party Dozen a jejich Special Unit, to je novinka třetí. Další track s názvem Open Arms, to je spolupráce.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Hell Yes Festival 2026. Ten se koná na hradě Helvštíně od 26. do 28. června. Vystoupí tam například Coles, Omunit či Dukla.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

7:28 minut dohrávají nám Bonnie and Clyde, řecké duo z alba Ithaca, skladba One Eric. A po nich jde na řadu Eric Helton, Lost in the Light.

Jesse Law and Mouse, to jsou Knars Barkley, kteří vydali druhý album s názvem Atlanta. A my si z tohoto alba hrajeme skladbu Pictures.

0: Protože Beth Gibbons a její přegávka Velvet Undergroundovské Sunday Morning. Tato věc se nachází na kompilaci War Child Help 2. Máme 7:41 minut, posloucháte Rádio 1.
1: Kulturní léto Rádio 1. Je tu další týden kulturního léta, tentokrát s festivalem Rosnička. 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Oaker, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel zaměřený na hypnotické odstíny house music Sam Goku anebo dvojici DJs Brom a Sarah Sun. Z Rakouska přijede boyband surfkytarovka Santan Club. Z československých vod byl z Rybníka na stage vyloven MC Gay, Fojba Kid, HRTL, MMNK, Tokyo Drift, Pira Boys, Gaff a Vanessa Weiss, Ant Tilly, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tomto na festivalu Rosnička je. Poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na festival Rosnička najdete. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, majinové mysli z lesa, dárkovky mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marta Wells z deníku Robokata 5, Střed myslí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: toto už novinka od Cigarettes After Sex a to vyzlal na Rádio 1.
1: Rádio 1.
0: A tady to jsou Deary, kteří přijedou na podzim do Prahy. Jejich věc s názvem Alfie.

0: 91,9 MHz.
1: Přesně.
2: Tak před mnou chvilkou nám dozněly Kiss Facility z alba Kazná Flux. A teď 2 minuty před 8:00 už to jsou Pimenta Casseira, Maybach.

Máme 8 hodin, téměř 6 minut v neděli 7. června, posloucháte Rádio 1, hraje nám Jimster Crispy Pancakes. No a následuje DJ Pulbol, Your Everything. Příjemnou neděli a klidný poslech Rádio 1.

Ve 8:45 v neděli 7. června nám na Radu 1 hraje Falamour a Leon Fall. Skladbu Zouby, kde ještě hostuje Flavia Coelho. Tolik Falamour a následuje Amtrak Love Always Head Away.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 9. června uslyšíte záznam vystoupení Johna Granta, které proběhlo roku 2022 v Meat Factory. When we know we have to say goodbye. Rádio 1 On Stage s Johnem Grantem. V úterý 9. června od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

Irský hudebník David Kidd vydal k 25. výročí vydání desky The Big Romance její Kids version. A my právě z této desky posloucháme věc s názvem You Know What I Want to Know, Kids version, tady David Kidd.

Takže Karolina Kmeťová, Eva Danilová a Zdeněk Regal Jurčík tvoří kapelu Feedback, kterou si právě teď hrajeme, jejich skladba nebo single Wow a na Rádiu 1 v 8:30 v neděli. Přijám příjemný poslech za malou chvilku Future Islands.

8 hodin 40 minut, čas na premiéru kulturního servisu pro dnešní den, tedy neděli 7. června roku 2026 a hned na úvod festivaly. Žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Prague 420, festival, na kterém vystoupí Berner, General Levy, H16 a další v Louka Prague v Lahovicích. Cirkuf, festival nového cirkusu v Trutnově. Landscape festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové.

filmy Edison, Film Hub ve 14 hodin, Mambo Jumbo ve 20.15, Zmizení Josefa Mengeleho. Kinopilotů v 18.40, drama 20.40, otec, matka, sestra, bratr. Kino Lucerna v 15 hodin, Kouzelná flétna. A galerie EPO 1 v Trutnově vystavuje Pavel Holeček, Neokosmos, Arto.to, galerie v Uhelné mlýně, Timo Bude. Depo 2015 v Plzni, Jan Lichtenberg a Art. Centrum architektury a městského plánování, Kemp, stavba povolena, výstavy, které jste nestihli. Kulturní stanice Galaxie, Doma, výstava současného umění. The Chemistry Gallery, tam můžete vidět výstavu Beth Orton, Tvoje krev, moje růže. Pražský hrad, jízdár na Pražského hradu, Fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění. Galerie Středočeského kraje Molzer Kincel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha Veletržní palác vystavuje Antonína Mánesa Mezi komponovanou krajinou a skicou. V Doxu v 16 hodin výstavou Guy Sura s Ester a Anjou Geislerovými. Galerie hlavního města Prahy Zámek Troja Labyrint Krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Trnkova zahrada 2. Rock Café Jan Pospíšil. Chaos online. Muzeum Montanelli Who Why. Kaštan, scéna Unijazzu, všechny krásy světa. Kunsthalle Praha, William Kendridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora, Za a proti. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života. Galerie Josefa Sudka, Mucha, Strety, Šimon Prajsik, fotografie grafiků. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Trafo galerie Lucie Rosická, Laundromat, program Projemné zacházení. Vila Pelé vystavuje Andrea Dubravského The Rest. Meat Factory, galerie Kostka, Borso z Lerinc, Spectre in the Wedge. V koleji 1 v Březnici, Jaromír 99. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo, galerie Et cetera Art, Petr Kalmus, prvý živý svatý. Prakovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers, One Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Koncerty a tančírny Klub 007 na Strahově v 19 hodin Wet Dream War Machine, Otras a stres. A Lucerna Music Bar ve 20 hodin, ve 21 hodin Curse One. Divadla Studio Hrdinů ve 20 hodin Škvíry existence. Jatka 78 v 18 hodin Svědomitě nepřipravená střídačka. A ve 20 hodin Ve jménu Hamleta. Loktajemství ve 20 hodin Snadně na dně Alenka. Kulturní stanice Galaxie v 18 hodin Kovbojové ovládly Prahu. Divadlo v Celetné v 19.30 The Increased Difficulty of Concentration. Klubovna Kašpar 19.30 Lepka z Konemery. Tak a ještě, co se bude hrát na Rádiu 1 v 18 hodin Breakbeat Conference a ve 20 novinky na alternativní scéně, kterou vádí Josef Sedloň a reprízu kulturního servisu si můžete poslechnout v 16.15. A my ještě pár skladeb pustíme si do 9. hodiny, kdy přijde na řadu repríza Hit Parády 1. No a hned tou první věcí bude novinka od Inspiro Carpets, kteří vydávají nový single po 12 letech, jmenuje se Drugged Back a je to předzvěst desky, kterou chystají Inspiro Carpets na příští rok. Takže za malou chvilku Inspiro Carpets.

Předposlední skladba mého dnešního ranního vysílání Crystal Murray a její věc s názvem 73. Máme 8 hodin 54 minut. Neděli 7. července posloucháte Rádio 1 a svoji ranní směnu uzavřu dnes s Kate Nash a její předělávkou skladby Femine od Sinéa O'Connor. Přeji vám hezkou neděli, mějte hezkou neděli, třeba s poslechem Rádia 1, nebo ať už budete dělat cokoliv, já se budu s vámi těšit na slyšenou opět příště, třeba za 14 dní na Rádio 1, anebo ještě dnes v 11 hodin u všech hudeb světa. Mějte se moc fajn, tady je Kate Nash.

No, je to tady, jako každý týden, ve čtvrtek večer. Vás vítám u vysílání dnešní hitparády na Rádiu 1. Tento pořad pro vás připravuji pravidelně a i dnes je tady přísun 5 novinek hned na začátku a pak následně ukojení vaší zvědavosti a nebo i třeba jenom tak jako drobné touhy po statistice či informacích o tom, jak dopadl žebříček zlatem 4. června roku 2026. Hezký poslech, Rádia 1 vám přeje Jerry. A sám se těším na to, co dneska se tady všechno odehraje. Myslím tím samozřejmě odehranou muziku. Pohodlně se uložte, usaďte, či jak to máte rádi a můžeme se pustit do dnešních novinek.

0: I dnes je tady připraveno 5 nových kousků, hned s tím úvodním. Se jedná o pozvánku na letošní popmese v Brně, kde budou hrát Overmono. Overmono, Tom a Ed, bratři z Walesu, ohlásili album Pure Devotion, které vyjde 7. srpna. No a jako první single z něj vydali skladbu Lock Up. A tento euforický track si dáváme jako novinku. První v dnešní hitparádě. Ještě jednou hezké poslouchání. Tady jsou Overmono.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak to bychom měli dnešní první novinko Overmono a jejich skladbu Lock Up. Jenom připomínám, že nová deska vyjde 7. srpna, což tak plus minus sedí s jejich představením na letošních popmese v Brně. No a teď si dáme britského producenta a DJ Jerryho Reeda, který spolupracoval s kdekým, třeba s DJem Kocem. 19. června mu vyjde album s názvem Watch the World. Tady je skladba Golden Gallows. Dnešní novinka druhá.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak tohle byl Jerry Reed, skladba Golden Gallows jako novinka druhá. No a teď se trošku ponoříme do kytarovější hudby, a to konkrétně s duem Party Dozen z Austrálie. Jejich skladba Special Unit vyšla jako první single pro nový label, nebo pro novou smlouvu s labelem City Slang. No, tady jsou Party Dozen, Special Unit, další novinka v hitparádě.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak to máte i s příběhem. Tohle to byly Party Dozen, skladba Special Unit. Jedna z dnešních novinek v hitparádě, což je pořad, který právě teď posloucháte. No a teď se můžeme posunout dál. Little Sims, která připravuje svoje nové EPčko, respektive která připravila svoje nové EPčko, vyšlo 8. května, jmenuje se Sugar Girl. Ve spolupráci s Dealou, Deala je rapperka z Londýna a přidala tomu velmi sympatickou energii. Open Arms, tak se jmenuje tahle ta věc a je to další novinka.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: za sebou poslední album v roce 2022, který jsem Shadow of the Cherry. A skladba Famine vyšla teď v květnu jako single. Morabe za Tobákou a Famine, dnešní poslední novinka v Hitparádě Rádia 1.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

Velmi příjemná atmosférická skladba s názvem Femin od Morave za Tobákou. A to byla dnešní poslední novinka, která nám uzavřela první část hitparády Rádia 1.

No a než si pustíme žebříček hitparády, tak ještě pár doplňujících informací. Žebříček vysíláme vždy ve čtvrtek večer ve 20 hodin a následně v neděli dopoledne v repríze a vždy slyšíte celkem 20 skladeb, respektive 21, jedna z nich je nesoutěžní vzpomínací, tak tomu bude i dneska. No a po novinkách následuje samozřejmě 15. místo, ale to až za malou chvilku. Do hitparády můžete hlasovat na stránkách Rádia 1. To hlasování se otevírá vždy ve čtvrtek ve 22 hodin. Děkuju vám za to, že jste poslali hlasy za celý minulý týden. Tři z vás budou odměněni. Dnes konkrétně to budou lístky na koncert Princess Nokia. Ta bude hrát 8. června v Lucerne Music Baru. No a pokud budete hlasovat do tohoto kola, tedy od dnešního večera až do příštího čtvrtka odpoledne, tak můžete získat lístky na Hell Yes Festival, na Helvštín, na

konci června. No prostě krása. A nebo můžete hlasovat jen tak. Co se týká pozvánek na koncerty v příští blízké době, tak myslím si, že za zmínku určitě stojí teď úplně jako hodně blízký koncert, a to je Triky v neděli 7. června v Meat Factory. 8. června Princess Nokia, kterou jsem před chvilkou zmiňoval v Lucerna Music Baru. Ten týž večer v Roxy vystupuje Baxter Dury, toho také z vysílání Rádia 1 velmi dobře znáte. 9. června Garbage v Lucerně. Já se teda moc těším. 11. června Košín v areálu 7. A následuje Respekt Festival 13. a 14. června. No a potom to taky bude hustý ty další týdny, 17. června David Byrne, pak Magde Marco 18. června a pak samozřejmě Metronom Festival v Letňanech 19. až 21. června. No a pak už se to poveze, letní festivaly. Ještě v červnu dorazí Aldous Harding do Roxy 22. června. V Outuréně odehrají Duran Duran, Men I Trust 24. června a tak dále a tak dále. Posloucháte Rádio 1 a my se můžeme směle vrhnout na žebříček hitparády datovaný 4. červnem, což je právě dnes. Pokud to není dnes, tak je neděle a vy posloucháte reprízu. No a pojďme se zastavit u 15. místa, kde je skladba Promise to Keep, zatím 2 týdny v hitparádě. A tuto skladbu má na svědomí Ella Thompson, australská soulová zpěvačka.

Teď jste v rádiu slyšeli i dvojici Fuckers, která už 5 týdnů je v hitparádě se skladbou Butterflies. Pokles z 6 na 14. místo, není to jejich první skladba v hitparádě. Tak uvidíme, jestli to ještě vydejchají do příštího týdne. Zatím dost času mají Lamb Chop, americká kapela se svým rozvážným trackem Weekend, tedy ne Weekend, ale Oslabený. Celkem v zatáčce je jejich už 17. album s názvem Punching the Clown, které vyjde 21. srpna. Pro zajímavost je tam pár zajímavých hostů, třeba Bon Iver na banjo. Tady jsou Lamb Chop na Rádiu 1.

0: Já? Tak, že my jsme vám pro legraci.
1: No.
0: Poslíčte, vy, nějako jedna, tak já vám tady něco povím.
1: Nebe až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
0: Rádio, rádio to nic není. Já mi se hrabe nějaké to, jak říkala to. Hýňa líce uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabe, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
2: No, víš, že by si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
0: No, syn tě, co je to vlastně to rádio?

Naprosto. Naprosto přesně si pamatuju, že tohle to byl úplně první single, teda první jingle, který jsem kdy v rádiu jedna na začátku 90. let slyšel, zvaný Brouk Pytlík. No a teď už následují She's Green z Minneapolis. She's Green a její skladba Empty House.

Tak tahle ta kapela se jmenuje She's Green, je z Minneapolis, skladbu, kterou jste slyšeli, nazvali Empty House. V červenci jim vyjde EPčko s názvem, nevím jakým názvem, aha, tak sorry, jim vyjde EPčko prostě. 12. místo a novinka z minulého kola. Následuje další novinka z minula. A čtyřice z Manchesteru, který očekávají nové album 21. srpna. My jsme si minulý týden nasadili skladbu Kick Stones, The Boys. Jmenují se West Side Cowboy. Cowboy a tím základem skladby Kick Stones je jiná věc, živě natočená skladba What Goes On, původně od Velvet Underground. Takže takový vlastně drobný remake.

Posloucháte Hit Parádu Rádia 1, tohle byla jedna z novinek z minulého kola. Aktuálně postoupila na místo 11. Jmenuje se Kickstones The Boys a je od britské čtveřice Westside Cowboy. Následuje vtipné belfastské trio Kneecap. Ti si pozvali do skladby Irish Goodbye Kate Tempest. 3 týdny v Hit Parádě z 12 na 10.

0: Kneecap a Kay Tempest, Irish Goodbye, desítka. Ještě nás dneska čekají dvě novinky z celkem čtyřech postupujících. Ta další následuje právě teď. Jsou to pařížská dvojčata eBay, který začali vydávat na vlastní značce eBay Records. 26. června jim vyjde už čtvrté album s názvem Offering a my jsme si minulý týden nasadili skladbu Asset, kterou si hrajeme teď na místě devátém. Ještě předtím drobný džinglík.
1: Come on, baby, light my fire.
2: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
1: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
2: Tak to je jiná. What?

Posloucháte Rádio 1, tohle to byly eBay, skladba Asset, na místě 9. novinka z minula. No a teď si dáme Death Cab for Cutie, ty jsou tady zatím 2 týdny, minulý týden postoupil jako novinka a hrajeme si skladbu Punching the Flowers, což je jejich druhý single z chystané desky, která vyjde zítra, tedy 5. června, jmenuje se I Built You a Tower. Takže tady jsou Death Cab for Cutie, Punching the Flowers, no a potom Solvex.

0: Rádio 1, to mají mazlíčkové rádi.
1: Rádio 1, to je stanice, kterou můžete slýchat už 35 let, 24 hodiné nepřetržitém vysílání. Aktuálně si hrajeme pořad zvaný Hitparáda, dozněli Solvex, jejich single Perfect, We Are Not, což je sedmé místo. Teď česká Future Islands, pokles z druhého místa, koukám, už 6 týdnů v Hitparádě. Americká kapela, která vydala svoje Best Of a nový single Find Love je právě teď na 6. místě.

Už 6 týdnů se pohybuje v hitparádě tato skladba Chance to Bleed od Kurta Weila. No a o 2 týdny méně jsou tady Boards of Canada. Jejich nové album Inferno je na světě. Vyšlo teď 29. května po 13 letech. Nový materiál a je moc pěkný. My si v hitparádě hrajeme skladbu Tape 05.

No a máme tady další drobný předěl, doznělo totiž čtvrté místo Boards of Canada, Tape O5. A my si řekneme pár věcí, které bychom si říci měli, alespoň v tuto chvíli, na této frekvenci. Posloucháte totiž Rádio 1, moje jméno je Jerry a přeju vám krásný poslech. V dnešní parádě už jste slyšeli 4 z 5 novinek, jedna nás ještě čeká, protože postoupila docela vysoko a také už mám nachystanou pro vás i retro skladbu. A také jste slyšeli 15. až 4. místo. Sluší se říci, že z hitparády vypadly Lamborghini Girls, Generation Young Lean, Cutface a Multibeat a neumístili se v rámci novinek Mary in the Junkyard. Do hitparády možno hlasovat vždy po skončení pořadu, respektive přesně ve 22 hodin a do hitparády lze hlasovat do dalšího čtvrtka do 15 hodin. No a já jsem 3 z vás, kteří hlasovali, vybral a ty obdrží lístky na koncert americké reperky a skladatelky Princess Nokia. Ta bude vystupovat už teď 8. června v Lucerne na Music Baru. Výherci jsou Petr Mušinský, Kateřina Gedrová a Aneta Eliášková. Velká gratulace a obdržíte do e-mailu instrukce, jak si můžete lístky na Princess Nokia vyzvednout. A náležitě si, doufám, koncert užijete. Pokud by vás zajímalo, co je výhrou příští týden, tak budou to lístky na Hell Yes Festival 2026. Ten se koná na hradě Helvštíně od 26. do 28. června. Vystoupí tam například kapely Coles, Omunit či Dukla. No abyste mohli tyto lístky získat, stačí hlasovat do hitparády Rádia 1 v tomto týdnu. Jak už jsem říkal, mám tady pro vás nějakou retro skladbu. Já jsem se nechal inspirovat jedním z letních festivalů. Už jsem tady možná hypel Brutal Assault, který má úplně úžasný line-up, posuďte sami. Jednou z kapel, který tam budou vystupovat, a to konkrétně 7. srpna v pátek, aspoň doufám, že je to pátek, nebo že je to 7. srpna, jsou Primus. Mimochodem, ten týž večer vystoupí třeba i Clawfinger. Jinak k tomu festivalu, tam je dobré vidět i Body Count a zásadní jména i Electronic Body Music a také se tam finští Valtary předvedou se svou death metalovou symfonií Die Die. Bude to jedno vlastně velmi výjimečné vystoupení se symfonickým orchestrem, pak zase 30 let nic. Ty budou vystupovat ve čtvrtek, když budou hrát Body Count, takže tolik drobná nesponzorovaná pozvánka na Brutal Assault. Nicméně, Primus, velmi ulítlá kapela, už tady měli hrát před lety, teďka je to, já nevím, třeba kolik to může být, nevím, 8, 9 let, 10, kdy byl plánovaný koncert, bohužel celé turné bylo zrušeno, takže aspoň teď v rámci letního festivalu v Josefově v srpnu. Já jsem vybral takovou relativně vypovídající skladbu a ta se jmenuje Winona's Big Brown Beaver, která, ač byste si mohli myslet něco jiného, pojednává o tom, jak vlastně lídr kapely, jeden z, asi z nejlepších

nejlepších basketaristů na světě v současné době a vůbec Les Claypool šel na ryby se svojí kamarádkou Vinonou a co neviděli, viděli velkého hnědého bobra. Tak o tom napsal písničku Vinona's Big Brown Beaver z roku 1995. Tady jsou Primus. 2,

Slyšeli jste dnešní třetí místo v hitparádě Rádia 1 Kyoto, tedy kapela Lou Rhodes, ve které zpívá Lou Rhodes a jejich skladbu Warpaint. Jinak připomínám, že jejich druhé album vyšlo letos v dubnu, dostalo název Black Salt. No a teď už jedna z těch slibovaných novinek, nebo ta poslední slibovaná novinka, která postoupila až na druhé místo. Jsou to Skoti Arab Strap, jejich nová deska vyjde v září a je na co se těšit. Vyjde vlastně skoro přesně na 30 let od prvního singlu The First Big Weekend, který vyšel v roce 96. Jujuju, to je skladba, kterou jsme si minulý týden od Arab Strap nasadili do hitparády. Užijte si to. Druhé místo.

Rapstrap občerstvili hitparádu Rádia 1 se singlem You z novinky přímo na druhé místo. Ovšem nepřeprali dvě legendy, a to Massive Attack a Tom Waits, které se spojily v protest songu s názvem Boots on the Ground a kralují hitparádi Rádia 1. A aktuálně 5 týdnů v žebříčku a první místo.

No a tady už jsou dnešní novinky. Nejprve Overmono, skladba Look Up. Pardon, Lock Up. Dále jsme tady měli Jerry Reed, Golden Gallows. A také jednou ze dvou zástupců australské scény v hitparádě Party Dozen Special Unit. Toto je Little Sims a Dila Open Arms. A poslední novinka se jmenuje Femin a je od Morabe za Tuakou. Patnácté místo, Australanka Elle Thompson, Promise to Keep. Fuckers Butterflies, 14. místo. Třináctka, Lamp Chop, Weekend. Máme tady také dvě novinky za sebou. Nejprve She's Green a skladba Empty House a pak West Side Cowboy, Kickstones, The Boys.

A to jsou Kneecap, když aktuálně slyšíte Kate Tempest. Desáté místo Irish Goodbye. Jedna z novinek na devátém místě eBay a Asset. Punching the Flowers, Death Cab for Cutie, osmé místo. Ano, tenhle prima song už tady zní několik týdnů, konkrétně 6, Perfect Are We Not, sedmé místo. Šest týdnů je v parádě také skladba Find Love od Future Islands. Místo šesté. Kurt Weill, Chance to Bleed, pětka. Boards of Canada, Tape 05, čtvrté místo. To jsou Kyoto a Warpaint, místo třetí. Rap Strap, You, druhé místo, novinka z minula. A jednička, stejně jako minulý týden a ten týden předtím a ten týden předtím. Massive Attack, Tom Waits, Boots on the Ground. Tak mějte se fajn. Přeji vám pěkný týden, vlastně pěkný 14 dní. Příští čtvrtek vás Hit parádou provede kolega Robert Procházka. Nep, já se budu nacházet s dětičkami na výletě a za 14 dní se uslyšíme.

0: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
4: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Roztokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
5: Reklama na Radio 1.

Hezké dopoledne, 11:02, posloucháte Rádio 1 v neděli 7. června. A právě začal pořad Všechny hudby světa, hodinka věnovaná world music, etnické hudbě, kterou můžete slýchat na Rádio 1 každou neděli mezi 11. a 12. hodinou. A dnes vás tou hodinkou provede Filip Týc. Na úvod jedna novinka, malíská zpěvačka, kytaristka Fatuma Tadiavara vydala nové album, jmenuje se Masa a my jsme si poslechli úvodní single Fala. Tolik jedna z novinek. No a teď už se po zbytek dnešního vydání pořadu Všechny hudby světa budeme věnovat akci, která se tradičně koná již vlastně v půlce června, a to konkrétně Respect Festival, který pořádá agentura Rachot. Letos se uskutečníš příští týden nebo příští víkend, a to v sobotu a v neděli 13. a 14. června na ostrově Štvanice. No a vystoupí tam zase spousty umělců z různých koutů světa a asi největší hvězdou budou The Zavosy Queens, což jsou hlavně zpěvačky, tanečnice Lea Zavosy a Pendo Zavosy, který tvoří vlastně páteř kapely, které skrze tradiční nástroje a skrze úžasné zpěvy představují hudbu Tanzánie. No a my si na úvod teda pustíme The Zavosy Queens, Dunia Hihi.

Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Victoriana Jezera v kombinaci s experimentální elektronikou. A v sobotu 13. června vystoupí na Štvanici v rámci festivalu Respekt zpěvačka Ogoyanengo společně s producentem, bubeňkem a elektronickým čarogejem z Harburku Svenem Kačírkem a dohromady ještě s jedním muzikantem a tvoří uskupení, který se říká Od Oko Do En Ogoyanengo. My jsme poslouchali skladbu Bara a tuto kapelu můžete vidět naživo příští sobotu na Štvanici, na festivalu Respekt. Na řadě jsou Bobo and Behaya, což je francouzský jazzman, saxofonista Maxim Bobo společně se zpěvačkou z Malagasy, z Madagaskaru, Lucia Gadau. No a my si pustíme jejich věc s názvem Kabosy. Tady jsou Bobo a Behaya.

Další ochutnávka z festivalu Respekt nám právě teď dohrála gitary Baro, což v překladu znamená kytarové konverzace s kytarou a balafonem. No a gitary Baro vystoupí v neděli 14.6. My jsme si zahráli skladbu Lamban Blues ve všech hudbách světa na Rádiu 1, které se pomalu chystají do své druhé poloviny, kterou načtou s Mario Luciem, což je zpěvák, muzikant z Kapverdských ostrovů, který vydal album Independence. No a z tohoto alba si teď poslechneme dvě skladby, a to Kode a Sabon. Tady je Mario Lucio, který pro změnu vystoupí v sobotu 13. června na festivalu Respekt.

S novou formací a aktuálním albem Maiden se na festival vrátí hvězda ročníku 2023 Meral Polat z Nizozemí. Zpěvačka kurdského původu vydala letos teda novou desku Maiden. My jsme z ní poslouchali skladbu Maidena Geova. Tolik Mela Polat, která vystoupí 13. v sobotu na festivalu Respekt. Stejně tak v sobotu vystoupí i z Pakistánu Muslim Shagan, člen tradiční rodiny, která se věnuje vokálnímu zpěvu. No a my si poslechneme jeho skladbu Dil Jalane Kibit, Muslim Shagan a všechny hudby světa věnované Respekt festivalu.

trio The Handover vystoupí na festivalu Respekt v neděli 14. června a trio, které dává dohromady vlivy arabské klasické hudby a venkovské egyptské hudby. Trio tvoří hráč na oud Ayman Asfur na housle, teda Ayman Asfur na housle, Eli Eisa na oud a Jonas Kambian na klávesi. Tolik na pořad všechny hudby světa, který se pomalinku chýlí ke svému konci, má před sebou poslední položku dnešního vydání všech hudeb světa, což je hodinka World Music, kterou můžete slýchat každou neděli mezi 11. a 12. hodinou. Dnes vás to hodinkou provázel Filip Týc. No a rozloučím se s vámi ještě jednou skladbou od The Zavosy Queens. Sauti a Mama se bude jmenovat ta věc a jenom dodám, že tracklist dnešního vydání všech hudeb světa již visí na stránkách Rádia 1 a k festivalu Respekt, který se koná příští víkend na ostrově Štvanice, se více můžete dozvědět na stránkách www.rachot.cz. No a tady jsou Zavosy Queen, já vám přeju hezkou neděli a budu se těšit na Rádio 1 opět někdy příště naslyšenou. Mějte se, moc fajn.

0: conglomerate of music.
1: Reklama Rádia 1.
2: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus akrobacie, hudba a divadlo, protože aréna je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Reklama na Radio 1.

Krásné nedělní poledne začíná. Polední klid s Davidem Pomahačem. Tak se pěkně položte, posaďte. Nebo se jen tak souboka nadechněte. Podívejte se z okna a užijte si poslech Rádia 1.

Možná jste při tom nedělním rozjímání poznali cover písně A Forest od The Cure a tuhle verzi má na svědomí německý producent Alva Noto a hrajeme si to proto, že The Cure právě zahájili svoje letošní turné po festivalech. Na většině festivalů mají speciální den, protože sebou vezou spoustu svých oblíbených předkapel, mezi nimi můžou být třeba Mogwai nebo Slowdive. Dneska třeba hrají v portugalském Portu. Pokud je chcete někde chytit, nebude to úplně snadné, protože většina lístků na to turné je vyprodaná, ale nejblíž Praze budou 8. července na Pohoda festivalu v Trenčíně.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 9. června uslyšíte záznam vystoupení Johna Granta, které proběhlo roku 2022 v Meat Factory. When we know we have to say goodbye. Rádio 1 On Stage s Johnem Grantem. V úterý 9. června od 22 hodin.
0: Radio1.cz.
2: A my si Johna Granta zahrajeme i teď. Ať se vám zkrátí čekání na Radio 1 On Stage. Tohle je píseň Child Catcher, která vyšla na jeho zatím poslední desce, která dostala název The Art of Lie.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Je tu další týden kulturního léta, tentokrát s festivalem Rosnička. 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Oaker, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel zaměřený na hypnotické odstíny house music Sam Goku anebo dvojici DJs Brom a Sarah Sun. Z Rakouska přijede boyband surf-kytarovka Santan Club, z československých vod byl z Rybníka na stage vyloven MC Gay, Fojba Kid, HRTL, MMNK, Tokyo Drift, Pyra Boys, Gaff a Vanessa Weiss, Ant Tilly, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tom to na festivalu Rosnička je. Poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na festival Rosnička najdete poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, majinové mysli z lesa, dárkovky mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marta Wells z deníku Robokata 5 Střed myslí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

poledním klidu na rádiu 1 právě dopadla poslední vločka, tedy Snowflake od Trent Millera. A teď si dáme krátce před breakem, než se přesuneme do druhé hodiny dnešního poledního klidu, legendu Johna Cale'a a jeho píseň Noise of You.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
3: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
2: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
4: Reklama na Radio 1.

0: Hoj, hoj, hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj.
3: Polední klid na Rádiu 1 právě vstoupil do své druhé hodiny. Před chvíličkou dohrála Aldous Harding a ukázka z její nové desky Train on the Island. A Aldous Harding připomínám, že uvidíme v pražské Roxy 22. června, což je za chvilinku, tak pokud nemáte lístek, tak rychle utíkejte do nějaké pěkné pokladny a tam si ho kupte. A teď už další novinka. Another Good Year for the Roses. A je to Kurt Weill. A pak budeme v takových bardech písničkářských pokračovat. Pustíme si Kevina Morbiho, pak nás čekají Lamb Chop, Bob Dylan, Glenn Hansard, Hamish, Hawk, anebo Bruce Cockburn.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve velšská dvojice Overmono, kterou uvidíme také letos v Brně. Nový single Lock Up. Novinkou druhou je track s názvem Golden Gallows od britského trochu tajemného producenta a DJ Jerryho Reeda. 19. června mu vyjde nové album s názvem Watch the World. Australská kapela Party Dozen a jejich Special Unit, to je novinka třetí. Další track s názvem Open Arms, to je spolupráce.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Hell Yes Festival 2026. Ten se koná na hradě Helvštíně od 26. do 28. června. Vystoupí tam například Coles, Omunit či Dukla.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Slyšeli jste novinky, vypadá tě Rádia 1 a my se podíváme ale teďka do žebříčku. Kde jsou mimo jiné Lamb Chop? A tahle ta parta chystá nové album a vyjde 28. června. To už je za chvilku.

just a crime. In what I was running and in another.

během nahrávání alba Oh Mercy Boba Dylana, které produkoval Daniel Lenoa, vzniklo několik outtakeů, které se na desku nedostaly, vyšly potom na různých kompilacích, protože jak jste slyšeli i v této písni, nebo ty outtakey jsou minimálně srovnatelné s tím, co na desce byla. Tohle je moje oblíbená právě Serious Dream, tohle je studio outtake z roku 1989. A Boba Dylana vystřídá další, dalo by se říct, zaříkávač, který letos bude headlinovat festival Slunovrat v Opavě. A kuriozní je, že se na něj sám přihlásil, zavolal pořadatelům, řekl, že tam chce hrát. A tím zaříkávačem je Glenn Hansard. Tohle je jeho píseň There Is No Mountain. Z 3 roky starého alba All That Was East Is West Of Me Now.

0: Kamarádia 1.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
4: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
5: hudby,
4: sportu
5: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
4: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
5: Čekají vás workshopy,
4: sportovní aktivity,
5: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
4: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
5: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
4: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
6: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Je mnoho velkých životních otázek a jedna z nich je Why do men sing, na kterou se ptá Bill Callahan v této krásné, tklivé písni. O tom, proč muži zpívají, můžete samozřejmě během poledního klidu a i dále přemýšlet a nalézat svou verzi odpovědi. Teď si dáme Perfume Genius a tahle píseň se jmenuje It's a Mirror a pak se můžete těšit na Jeffa Tweedyho, který nám řekne, že Forever Never Ends.

0: Nazdar, chlapci. Oh, jsem strašně rád, že jste tady.
1: My jsme taky strašně rádi, že jsme tady.
0: Ale počkat, počkat, moment. Já jsem přece šéf inspektor Kluzo ze Sirete.

Polední, nebo třetí hodinu poledního klidu jsme začali spoluprací Briana Ina s Fred Again a ve skladbě Enough. A možná někteří z vás víte, že dnes je finále Roland Garros tenisového turnaje. Možná se budete dívat, ale pokud máte zájem vidět něco naživo, tak právě před chviličkou začal výborný tenisový turnaj na Hauntspalce, myslím, že na kurtu číslo 4, kde proti sobě nebo možná spolu nastoupí Milan Zajs a Tomáš Neuwirth, Vladimír Bár a ještě někdo ve čtyřhře, anebo se to nějak promíchá, takže pokud jste někde blízko, můžete se na ně podívat. A já jim pouštím takhle písničku, aby se jim dobře hrálo. Tohle jsou Prince of Tennis, Does This Make You Feel Alright? A kdybyste to náhodou nevěděli, tak Prince of Tennis je studiový projekt, který kdysi založil Honza Čechtický z Om Square s Davidem Volencem, kterého si můžete pamatovat jako zpěváka kapely Color Factory. Za chvilku novinky ve Velké sedmě Rádia 1.

Ground Above se jmenuje tahleta nádherná věc od Beth Orton. Je to také stejnojmenná skladba z úplně čerstvého alba, které Beth Orton vydala. Za chvilinku jich vystřídá anglický hudebník Mick Malvy, kterého možná znáte jako klavíristu kapely Portico Quartet. A tohle je ukázka z jeho alba Dancing for the Answers, což znamená, když jsme si před chviličkou říkali o těch zásadních životních otázkách, když neznáte odpověď, můžete si zatančit. Takže Nick Malvy, rok 2018 a EPčko Dancing for the Answers a stejnojmenná skladba.

0: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
1: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
2: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
3: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Roztokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
4: Pozor! Začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
1: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
5: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
6: Reklama na Radio 1.

Stále posloucháte Polední klid na Rádiu 1. Ale pomalu se chýlíme ke konci, čekají nás poslední tři skladby. První z nich se právě pomalinku rozjíždí a ta skladba se jmenuje Nettles a vyšla v loňském roce na albu Willow B. Tucker, I'll Always Love You a vydala ji umělkyně, která se jmenuje Ethel Kane a ta skladba je podle mě nádherná. Pak se můžete těšit na Sigur Rós a na skladbu, která se píše Dvergmál, jak se čte, bohužel nevím, ale vyšla v roce 2020 na albu této islandské kapely Odin's Raven Magic. A jako poslední si vás do parády vezme plí, abyste se na konci poledního klidu trošičku rozhýbali. Můj tracklist si můžete prohlédnout na stránkách Rádia 1. Mějte se moc hezky. Užijte si zbytek neděle a nezapomeňte, že večer v Meat Factory hraje Triky, který se mi bohužel do setu nevešel, ale je to tak. V Meat Factory večer se uvidíme na Trikym. A zítra další parádní koncert v Roxy. To Roxy přijede řádit Baxter Dury. A my se uslyšíme, pokud se neuvidíme na koncertech, uslyšíme se ve středu. Tady na vlnách Rádia 1 od 12 do 15. Mějte se moc hezky. Pa, pa.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappen!
6: Reklama na Radio 1.

Hezký odpoledne vám od mikrofonu Rádia 1 přeje Ondřej, je tady moje další obnedělní směna tady na frekvencích Rádia 1. Pokud budete chtít, můžete strávit dnešní odpoledne a pozdní odpoledne až do 18. ve společnosti mého hudebního výběru. Dneska jsme začali jednou klasikou z roku 2009. Stephen Hitchell pod jedním ze svých více hudebních pseudonymů Variant. Jeho deska The Setting Sun, řekl bych klasika žánru dubtechno ambient, která vyšla v roce 2009 u vydavatelství Ecospace. Takhle jsem si tohle CDčko pořídil já, ale loni, ne letos dokonce, tohle klasický album poprvé na vinylu vydala holandská značka Field Records, která se v poslední době na tyhle releasy a jejich reedice zaměřuje. Vydali třeba starší desky Monolake, který taky vůbec díky nim poprvé vyšly na vinylu. Nicméně tohle byl Variant. Nabídl jsem vám skladbu Someplace Else. Je tam taky skvělej 23-minutový opus, titulní skladba z téhle desky The Setting Sun. Ale tu jsem tady pouštět úplně nechtěl, aby bylo místo i na ostatní. Třeba na novinku od Earth Trackse, který brzo vydá desku Everlasting Flame. Já vám z ní teď nabízím skladbu Stealth. Tak hezký poslech.

No a teď už samozřejmě nový Boards of Canada, jejich netrpělivě očekávaná deska Inferno, o které už toho bylo napovídáno a napsáno strašně moc, tak asi za mě jen, že jsem úplně nadšenej. Miluju úplně každou vteřinu tady z toho alba. Pokud jste ho neslyšeli, tak si ho rozhodně poslechněte. Tohle je skladba Naraka. Před chvilkou už jsem dával kratší věc Memory Death, BOC, jaká Boards of Canada.

Borců v Kanada z nové desky Inferno, skladba Naraka. Asi vám nemusím říkat, co mi poslední týden pořád dokola hraje v hlavě. Tohle je ale další skvělá deska ze současnosti Applebim pro Sneaker Social Club, skvělý londýnský label. Deska Neolithic Neon a z ní skladba Moondrift.

Posloucháte Rádio 1, tady to jsou ukázky z dalších dvou takových vlastně nenápadných desek, které vyšly v poslední době a jsou podle mě skvělý. Dohrál nám Kiwata z alba Give You Space, skladba I Got To. A tohle už je nizozemský Tencent Park, debutová deska Midstream, skladba R&B Sorta.

Tohle je Manuel, aka Jonas Munk, nebo Jonas Munk spíše. Deska Until Tomorrow, která vyšla v roce 2001 u jistě vám dobře známého vydavatelství More Music. Já jsem vám nabídl skladbu Tomorrow. No a teď už zase něco aktuálního. Ibrahim Alfa, jeho nové album, stále ještě pořád nové, jmenuje se Infinite Black Inside. Je to skvělá, odvážná experimentální elektronika. Dneska si dáme skladbu Marine. Ibrahim Alfa na Rádiu 1.

Posloucháte Rádio 1 s Ondřejem. Moje první vysílací hodina pomalu končí. Tohle byla taková krátká hudební vložka od Drama. Skladba Unblocked z desky Portrait of Firewood. No a přece jenom ještě jedny BOC na závěr téhle hodiny. You retreat in time and space.

0: Nazdar, chlapci. Ó, jsem strašně rád, že jste tady.
1: My jsme taky strašně rádi, že jsme tady.
0: Ale počkat, moment. Já jsem přece šéf inspektor Kluzo ze Sirete.

Pražský oblaka a jeho z Brusu nové album Liquidized. Tohle byla ukázka Love in Doses. Skvělá věc, skvělý album, jděte na jeho Bandcamp a pořiďte si ho třeba i s krásným plakátem.

Sky to Speak, jeho remixová deska, ukázka Lost in Desert. Takhle krásně předělaná od Arashe Gassemi. No a ještě před kulturním servisem tady je Carl Craig. Jeho album Meditations, které vyšlo teď už jen v reedici, není to úplně nový, na kazetě. Najdete na něm celkem 6 ambientních skladeb. Tohle je skladba Meditation.

0: Kulturní servis.
1: Jdeme na to, je tady dnešní vydání kulturního servisu. Když říkám dnešní, myslím tím vydání pro neděli 7. června roku 2026. Je vidět, že se blíží léto a úměrně tomu roste i počet festivalů. Jestli správně koukám, dnes máme 4. Žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Další nabízím Prague 420 nebo Prague 420, festival, na kterém vystoupí Berner, General Levy a H16. A další koná se v Louka Prague v Lahovicích. Pak je tu taky Cirkuf, festival nového cirkusu v Trutnově a Landscape festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Filmy. Edison Film Hub od 20.15 zve na promítání Zmizení Josefa Mengeleho. V kině Pilotu od 18.40 uvidíte drama. Ve 20.40 pak promítají Otec, matka, sestra, bratr. Jdeme na galerie EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček s výstavou Neokosmos, Artoto galerie v Uhelném mlýně zve na výstavu Timo Bude, Depo 2015 v Plzni, Jan Lichtenberg Art Camp, Centrum architektury a městského plánování. Tam je to stavba povolená, výstavy, které jste nestihli. Kulturní stanice Galaxie, tam zveme na doma výstavu současného umění The Chemistry Gallery Beth Orten a Tvoje krev, moje růže. Na Pražském hradě výzdárně Pražského hradu jsou to Fragmenty paměti, Svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie Středočeského kraje Melzer Kinzel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Antonín Mánes mezi komponovanou krajinou a skicou. V Doxu od 16 probíhá akce výstavou Geissura s Ester a Aňou Geislerovými, tak to už asi nestíháte, ale výstava tam určitě bude. Tak pokud chcete, vyražte. Galerie hlavního města Prahy v zámku Troja, Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokáchu Prahy, Trnková zahrada 2, v Rock Café Jan Pospíšil a Chaos Line. Muzeum Montanelli, výstava Who, Why, Kaštan scéna Unijazzu, všechny krásy světa. V Kunsthalle Praha William Kentridge, The Battle Between Yes and No. V Moravské galerii v Brně je to Rudolf Sikora s výstavou Za a proti. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, výstava Váza, symbol kultury a života. Galerie Josefa Sudka, tam je to výstava Mucha, Strety, Šimon, Prysik, fotografie grafiků. Galerie Lázně, Liberec, Jiří Černický s výstavou Západ země ze slunce. Chvalský zámek zve na výstavu Cesta kolem světa za 80 dní. Trafo galerie Lucie Rosická, Laundromat, program Projemné zacházení. Ve Vile Pelé vystavuje Andrej Dubravský, výstava The Rest v Meat Factory v galerii Kostka. Je to Borso Slurins, Spectre in the Wedge. V Koleji 1 v Březnici, Jaromír 99, nová budova Národního muzea uvádí Czech Press Photo. Galerie Etc. Art, Petr Kalmus s výstavou Prvý živý svatý. Pragovka galerie výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem má výstavu Miroslava Machotky, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, tam je k vidění výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, Intervaly přítomnosti. No a osmička Humpolec zve na Present Perfect, Otisky času v současné keramice. Teď ještě koncerty a tančírny, klub 007 Strahov od 19. Koncerty kapel Wet Dream, War Machine, Otras a Stres. No a v Lucerna Music Baru od 21. koncert KRS-One. Dáme ještě divadla, studio Hrdinu od 20. zve na představení Škvíry existence. Jatka 78 od 18. představení Svědomitě nepřipravená střídačka. Ve 20 pak hrají Ve jménu Hamleta. Loď tajemství V20 zve na snadně na dně Alenka. Kulturní stanice Galaxie od 18. Kovbojové ovládli Prahu. Divadlo v Celetné v 19.30 uvádí představení The Increased Difficulty of Concentration a klubovna Kašpar v 19.30 uvádí představení Lepka z Cone Mary. No a tady na rádiu 1 do 18 uvádíme mě, v 18 pak po mně začíná další vydání pořadu Breakbeat Conference, ve 20 novinky na alternativní scéně Josefa Sedloně. No a když říkám uvádíme mě, myslím tím mě Ondřeje Nitrouse. Máme 16.22, já vám nabízím další svůj výběr. Je tady pravidelné polámané okénko a dnes

Klasika klasik, Pešej a Psychosis. A po něm budu následovat nějaké z Brusu nové lámanosti. Hezký poslech.

radost takovýhle polámaný beaty poslouchat. EPčko se jmenuje Shadow of a Doubt. Na digitální verzi najdete 4 ukázky, respektive 4 skladby. Pokud správně koukám na Discogs, tak na vinylu jsou to 3. A najdete tam i skladbu Jam, kterou jsme si dávali, která odkazuje k Intelligent Jungle Drum & Bassu z 90. Takovýhle jsou 2 ty skladby na tom EPčku a další 2 jsou, řekněme, takový temnější, přísnější. Všechno ale krásně polámaný a, jak už jsem říkal, precizně vyvedený. Ještě jednu věc tady z toho šuplíku. Tohle je Oral Imbalance, který teď nedávno vydal svoje další album, které se jmenuje Fragile Shapes. Vyšlo u vydavatelství Spatial, které provozuje ASI. Deskou zabírá skladba Violet, kterou si právě hrajeme.

Hezká sestava se sešla na aktuálním singlu londýnského vydavatelství Rupture. Ten single se jmenuje Corsica Forever. Je to taková podsta londýnskému klubu Corsica Studios. Který bohužel nedávno skončil. A kde právě londýnská značka Rupture, aspoň jak sama uvádí na svém bandcampu, 18 let dělala mejdany. No a na tomhle EPčku najdete tracky od Double O, D-Bridge, Mantry a taky od Skeptikla, od kterého jsme si právě dávali ukázku. Skladba s názvem Sound Clash. No a teď se podíváme ještě na vydavatelství Samurai. Trošku se vzdálíme od, řekněme, klasického jungle drum and bassového zvuku, ale BPM zůstane. Dva aktuální singly na značce Samurai udělali Varde a Pianeti Synthetici. My si dáme ukázku s obou dvou. Tohle je právě Varde se skladbou The Energy of Presence a pak

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
5: Reklama na Radio 1.
6: Zdeňku, vyberte si políčko.
7: Poprosím, C jako cirkulárka.
6: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
7: To nevím.
6: Jane, chcete odpovědět?
8: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
7: Já to vím.

berlínský Answer Code Request. Na konci června by mu mělo být nové album. Jmenuje se Halo. Je jak jinak než úplně skvělý. Ani bychom nic jiného od tohoto umělce neočekávali. Dali jsme si ukázku Shine Deep a jen doplňuji, že tenhle dvouvinyl vyjde u amsterdamského vydavatelství Dalsin, se kterým ostatně Answer Code Request už spolupracoval na několika singlech. Z Berlína, z Amsterdamu, rovnou do Texasu. Což je semeniště producentů, kteří dělají skvělé elektro. No a mezi ně patří DFD, Troy Anderson a taky Gerald Hansen aka ERP. No a tohle je skladba One More Time, kterou právě udělal DFD a Gerald Hansen aka ERP ji přemíchal. Najdete ji na EPčku We're Going Deep. Vyšlo na stejnojmenném labelu minulý rok.

Já se s vámi i pomalu, ale jistě loučím. Tady to je Albert van Abbe, jeho remixový album. Skladba The End, přemíchaná od Specky Webu. Ještě tady bude Lord of the Isles, aktuální deska Shinichi Atobeho, taky dvojice Moen a D-Bridge, která mojí dnešní odpolední směnu na Rádiu 1 uzavře. Její playlist už najdete na stránkách www.radio1.cz. No a pokud budete chtít, zase za dva týdny v neděli se můžeme tady na frekvencích Rádia 1 mezi 15. a 18. slyšet. Do té doby vám přeji, abyste se měli přesně podle svých představ. Čau, ves.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Je tu další týden kulturního léta, tentokrát s festivalem Rosnička. 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Oaker, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel zaměřený na hypnotické odstíny house music Sam Goku anebo dvojici DJs Brom a Sarah Sun. Z Rakouska přijede boyband surf kytarovka Santan Club, z československých vod byl z Rybníka na stage vyloven MC Gay, Fojba Kid, HRTL, MMNK, Tokyo Drift, Pyra Boys, Gaff a Vanessa Lace, Ant Tilly, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tom to na festivalu Rosnička je. Poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na festival Rosnička najdete. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, majinové mysli z lesa, dárkovky mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marta Wells z deníku Robokata 5, Střed myslí. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: takhle bez pitota. Zámoříte děkovůl.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne rům.
1: Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě s výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
3: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
4: Reklama na Radio 1.
5: Inhaluje
6: Radio 1.
7: Never Enough uvádí...
8: Breakbeat Conference says.
9: Breakbeat Conference says. Breakbeat Conference says.
8: Breakbeat Conference says. Hi.

Příjemný nedělní podvečer, od mikrofonu vás zdraví Saku. Takže tu pravidelný 14-denní Breakbeat konference, který mapuje beaty zlomený různýho druhu. A na začátek to bylo trochu diskutabilní, jestli vůbec by se dalo říct tomu zlomený beat. Úplně ne, ale byly tam takový elementy určitý. Každopádně skvělá věc, taková podsta 90-kovým psychedelickým záležitostem. Z madridského label Rotten City je tohle nový EPčko od projektu, teď si nemůžu vzpomenout na to, Astroloop, jasně. Astroloop, což je italský producent, a tahle skladba se jmenuje The Subtle Smile, ovšem v remixu od Treasure Island. Skvělá záležitost, taková pomalejší, ideální na začátek. No a dneska se můžete těšit na věci třeba od Nuage s Bailem, Will Hofbauer tady je, nebo pak takový tanečnější věci jako Nitro ze Španělska a Kele z mýho oblíbeného labelu Audiogore. Spoustu věcí, musím říct. V první hodině a v druhé hodině si pustíme mix, který je novej, ovšem ze starých věcí. Jeden známý producent se podíval do svého archivu a hodil na Bandcamp svůj mix, i včetně těch jednotlivých tracků. Výborná záležitost, to nebudu schválně prozrazovat, kdo to je. No a teďkon si dáme další věc, já budu tak vstupovat do toho hodinového mixu těch novinek, která teď bude znít, který teď budou znít. A na začátek je to teďkon Antfolk, taký duo, který se zabývá spíš melodickým technem, spíš taková Parketa Josefa tady v rádiu, a se zpěvačkou Danou Dinou Lake In Paradise, ale je to taková, je to takový na hraně, ale říkal jsem si, že tady do rádia při neděli by to mohlo hezky zaznít, protože to právě hezky zlomený. Tak příjemný poslech, od mikrofonu vás zdraví Saku, následující dvě hodiny s pořadem Breakbeat Conference na Rádiu 1.

Get.

Flapjacks a naprosto skvělá věc od Willa Hofbauera právě teď. Předtím taková ta emo, Nuage a Bale a za chvíli třeba přitemníme a to bude novinka od Hugo Messina.

Mac and Pasteman. Málo kdo mě baví na té poly bass music v takovém minimalistickém temném podání jako tato dvojce. Tohle novinka Bust It a ještě si dáme jednu Hustle, protože oni vydali ty takový tři EPčka za sebou, trilogii. Jmenuje se to Pressure Point. Doporučuju, všechny jsou výborný. Posloucháte Brivý konferenci na Rádiu 1.

Black Kick Up. Taká jednoduchá taneční věc. Předtím to byl španělský Nitro a ještě předtím Sepur. Skladba Bow Before the Sun, takový natechnělej break, skvělej. A za chvíli Nosk, ještě jedna španělská věc. Takový taneční pasáž. Posloucháte Brivý Conference. Mikrofon a zdraví Saku.

další z mých oblíbených temňáren. Tohle je maďarský producent Kele, skladba My Green Mambo. Výborná věc na španělském labelu Audiogor, který se zaměřuje na takový hutnější, temnější zvuk. Před námi ještě poslední věc od velmi známého jména Beatrice M z nový desky. A tím ukončíme novinky v pořadu Breakbeat Conference.

0: Dozněla poslední novinka z pořadu Breakbeat Conference, taková pěkná zlamaná elektronika z novinka z alba Sinking od producentky Beatrice M. Doporučuji celý to album, moc pěkný, ještě jsem tam měl jednu vybranou, možná zazní příště, takže tato dlouhohrající deska, výborná záležitost. No a ta orámovala hodinu novinek s naším pořadem pravidelným nedělním 14 deníkem. Vy najdete záznam na SoundCloudu během tak 14 dnů nebo týdne, ale my tam dlužíme ještě ten minulý díl, kde byl hostem Sabiany. A ten tam přistane, řekl bych někdy zítra, pozítří, doufám. No a na druhou hodinu dnešního pořadu to docela inspirovalo, protože popravdě dneska to bylo taneční, docela hodně, ale takový temnější. A v tanečním duchu bude i ta druhá hodina, protože Lee Coombs, známý jméno pro ty, kteří break a příbuzní styly sledují, ale i rovný beaty, tak tenhle producent teď vydává svůj archiv a různě od labelů získal i práva na různý remixy a na Bandcampu to dává někdy zdarma, někdy si to můžete koupit. A teď udělal Trust Breaks Volume 1, což jsou věci breakový, který dělal pod různýma jménama nebo remixy. A Lee Coombs tak tam namixoval vlastně tu kompilaci, kterou ale si tam můžete zakoupit i jednotlivý tracky. No a já jsem se rozhodl, že si to pustíme v druhé hodině, protože to je taková pěkná připomínka. Lee Coombs byl oblíbený i u DJů, co hráli rovně, protože ta jeho produkce byla taková přesně na hraně rovného a zlomeného beatu. Takový hodně pravidelný a někdo tomu říkal takový zlámaný house. My jsme to hráli rádi, fungovalo to jak na velkém zvuku, tak na parketu. On má na kontě v roce 2004 hlavně vydal velmi ceněný album Breakfast of Champions, který mapuje jeho působení v labelu Fingerlickin, ale já mám rád tu jeho hodně starou produkci, která se ještě dotýkala takového big beatového soundu. No a jinak on je stále činej, dělá teď ale víc takový analogový elektro pod jménem The Freakazoids a vinily na tom vydává a má stále funkční labelu Trust Records. Takže to vás čeká po reklamě a já se s váma teď pro tuto chvíli rozloučím, užijte si Lee Coombse a za 14 dní zase s pořadem Breakbeat Conference tady na vlnách Rádia 1. Tak ahoj, mikrofon se loučí Saku.
1: Právě posloucháte pořad Breakbeat Conference.
2: Reklama Rádia 1.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
4: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
5: Reklama na Radio 1.
1: Právě posloucháte pořad Breakbeat Conference.

0: Breakbeat Conference says.
1: Ahoj, tady Kaplik a Saku. Zveme vás k poslechu zlámaný elektroniky v pořadu Breakbeat Conference. Každou lichou neděli od 18 hodin.
0: Breakbeat Conference says bye.
2: Sponzorem pořadu je Never Enough, česká streetwearová značka s vlastním obchodem v Praze na Vinohradech a na www.neverenough.cz. Neverenough.cz.
3: Reklama Rádia 1.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
5: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
6: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
5: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
7: Reklama na Radio 1.
8: Hasta la vista, baby.
9: Máte rádi americké filmy? S Rádiem 1 můžete mít doma Ameriku 24 hodin denně.

0: Vylaďte si frekvenci 91,9 FM a vaše babeta se rázem promění v Harley Davidson.
1: Rádio 1. Váš společník na cestě do říše fantazie.

Every destination out there is mine.

Posloucháte novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň a já jenom doplním, že máme za sebou už spoustu nových věcí. Naposledy to byla teďka ukázka také od Holy Wave a jejich single z jejich nadcházejícího alba I'm Dada na značce Suicide Squeeze. Každopádně vy jste slyšeli ale i další novinky, jako třeba hned na úvod Ezekiel Arias, jeho nový single Psychedelica. Zněla také Grace Cummings, jejich chystané desky Blood Horse, také před Holy Wave Rex the Dog třeba z nového EPčky Far Out, neznáte se Compact, ale také třeba She's Green z nového EP Close Your Eyes, titulní ukázka, také třeba Mark Broom či Eric Volo, tenhle ten norský už ambientní veterán, ale také Hugh Hardy versus Circumference ze značky Soul Went a také třeba Arctic White, to byla novinka značky The Soundgarden Nika Warrena. Ostatně playlist za chviličku také na stránkách Rádina, my už pokračujeme dál a je tady další nový singlík, tentokrát celá nový single od australského multiinstrumentalisty Xaviera Bekeše aka Now Always Fades, který už má tady druhý single teďka za jaro. Tahle ta novinka má název Koles a tentokrát ho obohatila svým vokálem Olive Kimoto Now Always Fades a vy posloucháte novinky na alternativní scéně.

Tak, tolik novinka od Now Always Fates, tohle australského počinu, který vydal výborné album, myslím, že také v loňském roce, který se dával do top 50. A tohle už je další single Coalesce s Olive Kimoto, který vyšel tenhle pátek na značce Northern Underground. No a my si dáváme teď už další novinku, ta vyšla před týdnem na značce Free Range Records, a to kompilace k 30. výročí téhleté výborné houseové značky, kterou založil Jim Straka, Jamie O'Dell. No a vy tam najdete 6 různých interpretů, já vybírám toho asi nejznámějšího, Josh Wink a jeho exkluzivní nová věc NGF. Tohle už je také kompilace značky Free Range 30 Years of Free Range Recordings.

Posloucháte novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň a nám dozněla už další ukázka, tentokrát z kompilace značky Free Range Records od Joshua Winka. Je to zatím sampler 30 Years of Free Range Volume 1, který vyšel minulý týden, a vy tam najdete ukázky kromě Joshua Winka z kaby NGF, kterou jste slyšel, od Pumpkin Productions, Filipa, Ralph Session, také Lovebirds či Nacho Marco. No ale my teď se už podíváme za další novým releasem, tentokrát remixovou prací od ruského producenta New Age, který ho tady už často hrajeme na poli jak drum and bassu, tak i houseových či breakových rytmů. Tentokrát remix pro projekt MAV a skladbu Drift, který se objevil také před týdnem, tentokrát na značce Deep Science, tohle MAV a New Age Speed Up Remix.

Tak to byla ukázka remixové práce producenta New Age alias Dmitry Kuzmina, jeho nový počin pro projekt MAV, a to byla skladba Drift. No a my se už podíváme za takovou příjemnou hudebnicí ze Spojených států, která se říká Bita, jinak vlastním jménem Bita Houdej, která debutovala tou příjemnou věcí Life Inside the Hourglass teďka před pár týdny na značce Father Daughter pro Ameriku. Každopádně teď už jenom Bita, spsáno s dvěma měkkými i, a její novinka právě ze značky Father Daughter s názvem Life Inside the Hourglass.

Tolik Bita, nebo Bita, ta persko-americká písničkářka, která pochází, myslím, že z Kalifornie, a konkrétně její novinka Life Inside the Hourglass, ten single, který vyšel teďka na značce Father Daughter v druhé půlce května. No ale my v novinkách už teďka posuneme za dalším novým releasem a ten je tentokrát opět remixová práce a to projektu FC Ukers, nebo Fuckers, který znáte už ze značky Ninja Tune. Tohle je remix pro skladbu I'm Your Girl, Right? Pro Tova Low. Tato novinka se objevila tenhle týden a značce Pretty Sweet. Tova Low a Fuckers Remix.

Ptali jste na lidi na pořad novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň a tohle, co doznělo, byl nový remix od projektu Fuckers, a to tentokrát pro Tova Low a tuhletu singlovku už dříve vydanou I'm Your Girl Right. Každopádně my už teď se zase přesuneme za touhletou polsko-britskou dvojicí Kesson Koda, kterou jste ostatně viděli loni na festivalu Spektakuláre na showcase značky Gondwana. Po jejich výborné desce s názvem Outer State se tohleto duo Philipsova a Thomas Sunny navrací touhletou remixovou prací, která vyšla pro skladbu Grayscale, a vytanujete Sunrise a Sundown Mix. Tohle už je Kesson Koda, Grayscale a tentokrát Sundown Mix. Novinka z jejich Bandcampu.

Tak to bylo výborné londýnské duo Kesonko, na které mísí vlivy jazzu, post-rocku i samozřejmě elektroniky. Ostatně naživo jste viděli na spektakulár loni na jaře a byl to zážitek, musím říct. Každopádně to byla ukázka Grayscale a novinka Sundown Mix, který vyšel tenhle týden. No a před námi je už také velmi zajímavé přepracování téhleté klavírisky Paulette Varlé, belgické neoklasické hudebnice, která spojila síly s italskou dvojicí Paladien, kterou ostatně uvidíte, musím říct, na konci roku naživo konečně v Praze na Music Infinity, bude to 5. prosince a každopádně jejich verze ctí tu melancholickou atmosférickou původní klavírní nahrávku a dali jí takový zajímavý elektronický nádech. Tohle už je skladba od elektronické dvojice Paladien a klavírsky z Belgie Paulette Varlé. Skladba Time and Tide Electronic s podtitulem a novinka značky Disruptive teďka právě z tohle týdne.

Tolik Paulette Verlaine a Paladien, tohleto talentované elektro downtempo houseové duo, které už si ostatně vzalo do své labelu, na svůj label Anjuna Deep značka. Každopádně to byla ukázka Time and Tight Electronic s podtitulem právě předělávka, dá si říci, téhleté záležitosti to belgické klavírsky Paulette Verlaine. No a nám se rozeznívá tady v novinkách téhleta věcička od projektu Monster, projekt z Holandska, jak chci říct teda z Norska, který chystá na značce Acid Jazz své album Boats. Bylo to tohle super kapela, kde najdete přední umělce z takového kvůli free jazzu a experimentální muziky, třeba lidi z Trůdne Gramofon, každopádně Monster a novinka Desert Ride. Aspoň část, ale to je více než 12 minutové kompozice.

0: Takže slušný mazec od projektu Monster. Ta novinka s názvem Desert Ride, ukázka z chystané desky Bolt, která vyrazí se Action Jazz, myslím, že za měsíc. No, páně, vy stále jste naladěni na premiérový pořad novinky na alternativní scéně, který vám nabízí právě spoustu věcí v premiéře. Za chviličku pokračujeme, je tady krátká reklamička, dneska mi to tady koukám nasekali.
1: Reklama Rádia 1. Vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.
4: Reklama na Radio 1.
0: Stále posloucháte novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň a my míříme za dalším novým releasem z tohohle týdne, který se objevil na značce ze Spojených států Ghostly International. Tentokrát spolupráce pro americké duo Crushed, takové post-shoegaze duo ze Spojených států, které debutovalo loni na značce Ghostly, a tohle je skladba Starburn, kterou si takhle předělal právě pro ně remixově kanadský producent Jacques Green. Novinka z tohle týden značky Ghostly, Crushed, Starburn a Jacques Green remix.

Tak to byla parádní remixová práce Jack Greena pro Crushed americkou dvojici ze značky Ghostly, skvělá Starburn. No a tohle už americký další talent Blaudis a jeho novinka New Reality, která vyšla tenhle týden z kraje na značce jeho Lucid District.

Blaudis a jeho parádní věc New Reality, krásná elektronická záležitost z jeho labelu Lucid District, kde ostatně pravidelně vydává, musím říct, zatím stále jenom singly na desku, docela čekám. Teď ale už se podíváme za, myslím, že holandským triem Multibeat na značku Sonor Collective. Už jsme se tady představili nebo hráli věc s názvem Please Hold Me. Multibeat teďka už novince Fly featuring tentokrát Casio a novinka právě z Holandska na berlínské značce Sonor Collective.

Tolik tentokrát holandské trio Multi Beat a jejich novinka značky Summer Collective, druhý single Fly, tentokrát featuring Casio. Před námi už je teďka, myslím, že finská partička Pearly Drops, která jde stále více do takého popovějšího soundu z té své indikatorové post-shoegaze muziky a dokazujete na tomhle singlu Falling Out of Grace, tentokrát featuring Namesenda and DJ Dave. Tohle jsou Pearly Drops.

Tak tolik tato partička s názvem Pearly Drops a to podle názvu možná písničky od Cocteau Twins, jinak tohleto duo z Halsinek na novince ve spolupráci také s dalším projektem, tentokrát na Masenda a DJ Dave. Před námi ale říká experimentálnější věcička od amerického producenta hudebníka Brady Cohen, který chystá album Everything That Matters. Tohle už je ukázka, ochutnávka tohletého experimentálnější tvorby Reverie, skladba Brady Cohen.

Tak tolik ten experimentátor, skladatel ze Spojených států z LA, Barry Cohen, který má s sebou už také muziku k různým seriálům na Netflixu. Každopádně jeho novinka, skladba Reverie z chystané desky, která vyjde, myslím, že koncem tohohle měsíce, COLC, Everything That Matters, bude mý název. Tak budem se koukat, co tam není před vrchem. Teď už tato německá pětice Conic Rose, kterou jste viděli před pár měsíci v Praze, a byl to opět krásný koncert s touto jejich druhou deskou Wedding, která dala nový single Less Lonely.

Conic Rose, berlínský kvintet, který vydal si teďka také svou druhou desku Wedding před pár měsíci a teď je z tohle státé druhé desky výborný single Less Lonely, jinak nádherná koncertní podoba téhle desky proběhla začátkem května na Music Infinity. Ale teď už pojďme za dalším talentem, sice ze Spojených států, z Británie, ale žijící ve Spojených státech, Somny, kterého jste ostatně slyšeli teďka nedávno i v CD On Stopu, jeho novinka Scorch Earth si vydal teďka v pátek přes svůj Bandcamp. Somny.

Leo Schulmanka Somny a jeho nový, tentokrát takový hustější, až cinematicko, takový nabušený track Scorch Earth, který se vydal teďka v pátek přes svůj Bandcamp. No a vy posloucháte novinky na alternativní scéně, příjemný poslech vám přeje Josef Sedlin. Samozřejmě vězte, že dnes vás čeká také profilový pořad intro, dnes s kapelou Feeble Little Horse ze Spojených států, no a v seanci si pak nabídneme nové album ze značky z Francie Labs Records od dvojice Arrowhead a Taylor Dipre a připomeneme si tenhle ten zajímavý experimentálně ambientní drone label z Francie. Každopádně teď už Daniel Avery a jeho Lemon, první singlík z chystaného rozklubového vinylu 12 palce pro značku Delta Park, který vyjde ještě snad až za měsíc, ještě s B stranou Satisfy.

Tak je tolik britský producent Daniel Avery, který vydal výborné album Tremor v loňském roce, teďka letoské roku také podobu Midnight Version desky Tremor, kterou moc doporučuji, a tohle byla jeho už klubovka Lemon pro značku Delta Park, má víte, z Bestranou Satisfied, duba za měsíc. Teď už ale míříme na značku z Brightonu True Thoughts a tohletou novinku z toho týdne od Brooke Rogers, která nabídla dvojstranný single Love a Lua, kde v obou případech hostí vokalistky Jay Swiss či také On Jay nebo Roberta Silvu. Tohle už je skladba Love z featuring Jay Swiss a projekt Brooke Rogers na značce True Thoughts, novinka z toho týdne.

Tolik projekt z značky True Thoughts, Brew Rogers a jejich novinka Love, ten říká z J-Swiss vokalistkou a vokalistou možná Lua na B straně, už obohatil svým vokalem také dvojice Robert Silva a Onge. Teď už ale půjďme za tím Britem Sound of Fractures, který se také objevil na spektakuláře minulý rok, myslím, že to bylo předminulý možná už. Každopádně When I Was In Love, nový single, který vyšel teďka v pátek.

0: safe and happy when I was in love. When I was in love. When I was in love.
1: Sound of Factory a s Jamie Reddington a jeho novinka When I Was In Love a příjemná opět věc z jeho dílny tohle elektronika z Londýna. Teď už pojďme za tuhle kapelou projektem Of The Trees, který mají za sebou letos také album na značce Memory Palace a od té doby už další dva tracky. Tenhle ten vyšel právě ve čtvrtek pod názvem Brackish featuring Tape B.

Tak dozděl nám už projekt Of The Trees a tato novinka, která se objevila teďka na značce Memory Palace. No ale před námi je teďka už nachystaná také věc od projektu Akuzmy, tohohle Francouze, kterou jste rovněž viděli letos na Spektakuláre, kde předvedl společně s Danielem Brandtem, právě tím hudebníkem původem z Německa, Trestria, Brand Brau Frick, skvělý živý koncert. Tentokrát nový single ostatně předchozí vznikl také s Daniel Brandtem z té nové chystané desky. Tohle je už další novinka, Rain Dance, která vyšla teď také, čtvrtek mám pocit, a tentokrát s umělcem Saraty Korvar. Akuzmy z Francie.

Akuzmi alias Pascal Pignon a jeho novinka Rain Dance, tentokrát featuring Karaty Korval, ten hudebník také z Británie, který se taky už blízko naznese Ninja Tune. No a já tady mám za chvíličku ještě jednu krátkou reklamičku, ale než se k ní dostaneme, tak si dáme tuhleto elektro záležitost značky Synaptic Cliffs, konkrétně The Lone Aquanaut a Age of Aquarius, Věk vodnáře. Tohleto EP nabízí 4 elektropěkný breaky, hodně takový spíš DJ tooly.

0: tolik Lamont Norwood a The Lone Astronaut a novinka právě Age of Aquarius, Oconaut, tak pardon, a Age of Aquarius EP, nazvem se Synaptic Cliffs a ukáže se Predator Supreme. Tak, máme 23 hodin, 3 minutky, krátká reklamička, jsem opět zpět s novinkami.
1: Reklama Rádia 1.
2: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
3: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.
4: Rodinný den na výstavišti.
5: To je odpoledne plné zábavy,
6: hudby,
5: sportu
6: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
5: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
6: Čekají vás workshopy,
5: sportovní aktivity,
6: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
5: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
6: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
5: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti. www.vystaviště.cz.
7: Reklama na Radio 1.
0: Vítejte zpět při pořadu Novinky na alternativní scéně. No a my už míříme teďka za tímhletím hudebníkem, který si říká Hiatus. My jsme si tady, myslím, že dělali o něm také profilový pořad intro už dříve. Cyrus Shahrzad, hudebník původem, myslím, že z Iránu, který žije v Londýně, kde tvoří, a my jsme s tady v něm už dělali průřez v té minulé dekádě, mám pocit, dokonce to bylo snad. Od té doby vydal další alba, na svém kontě má už celkově 5, naposledy to před loňském roce, a tohle je úplně novinka, skladba s názvem Hast, opět na značce Lucky Thunder, kde ostatně vydává, takže se těšme na nový možná album Hiatus.

Tak tolik Hiatus a ten loňně usídlený blízkovýchodní hudebník na novince Hust a doufujeme, že také brzy i nové album. No, teď už v novinkách se vydáváme za touhletou solnovou věcí také z tohle týdne od značky Shogun Audio. Vydají pravidelně představu tenhle ten drum and bassový label, který založil DJ Friction. Tentokrát klasická kubovka

Verity nebo Variety, těžko říct, a Up to Fate a nový single na drumovém kultovním labelu Shogun Audio. Ale teď už jo, pojďme za tohletou hudebnicí, která si říká Gary Rett a chystá také nové album Watch the World na značce právě 8-Head, když hudebník spíš Jonathan Rett společně s Nigelou zpěvačkou pod projektem Gary Rett už v ukázce The Dark Will Make You See Again.

to byla už, to byl už Gary Red, ten vokál teda, nevím, kdo tam nakonec zpívá, ale každopádně projekt tohohle hudebníka z Británie jménem Jonathan. Jonathan Red. Jonathan Red. Tak každopádně před námi už je teďka další novinka. Ta je z labelu Deadmau5e Mousetrap Records od producenta Seth Persona aka Lamorne, jak se říká, tenhle ten producent ze Spojených států z Phoenixu. Kanadský producent Deadmau5e vzal pod svá křídla na značku Mousetrap. A tohle je právě single Dead Internet Theory, který vyšel před pár týdny.

Americký producent Lamorn a jeho novinka na kanadské značce Mousetrap, Dead Internet Theory. No a my se přesuneme za Atlantik do Evropy na ostrovy za britským producentem O'Flynn. Lee Norris je zpět a tady je jeho novinka Ashiko, další single, který předchází výjití jeho vlastně debutu druhého už vlastně alba, ale pro značku Pantus první, Kairos. O'Flynn.

Dozně nám už O'Flint, ale ten britský producent, který se už vytáhl před dekádou, více než dekádou, jako support třeba Bonobo na novince Ashiko, se různorodý materiál vychází od tohleto producenta na poli takový právě fúze klubové muziky, různých afro, world music vlivů. Kairos bude název mít jeho nové album, tak se těšme. A teď už pojďme za další hudebnicí, která nese název, no, která si jmenuje Frances Chung. Určitě s východními kořeny tahle ta Američanka se teďka objevuje na značce Revenge International, a to s touhletou singlovou věcí Is a Fact Real. Příjemná, překvapivá věc na této experimentální značce vokální. My se můžeme těšit také na její desku Being Thinking About Confession. Frances Chung.

Zněla už americká hudebnice Francis Chung, taková balada Is Effect Real, a jinak novinka ze značky z New Yorku Revenge International. No a my teď zase míříme do Británie, do Bristolu za značkou Black Acre. Už 101. release je venku od minulé týdne, od tentokrát Karen Naime KG, IPčko Epiphany už titulní ukázce.

Tak, tohle už byla ukázka ze značky Black Eckert, tohle legendárního bass experimentálního pop elektronického vydavatelství. Karen Naime KG a skladba Epiphany z tohohle pětiskabového celkově EP, které vydala minulý týden. No a tohle jsou Blue Attic, producent z Indie, který dělá krásnou muziku a další jeho počin a zářez na značce Anjuna Deep Explorations, skladba Eternal. Blue Attic, posloucháte novinky na alternativní scéně, playlist také na stránkách.

Indický producent Blue Attic a novinka na značce Explorations, nadaná věc, dvojstrana s názvem Without You a tohle byla ukázka Eternal. Každopádně teď už míříme zase za novinkou značky Albert's Favorite, na tom britském vydavatelství, a Scrimshire, šéf toho labelu, na novém singlu With Our Eternal Hope and Joy. Tohle single edit.

Tolik Adam Scrimshire, aka Scrimshire pouze a jeho novinka With Our Eternal Hope and Joy a pozitivně Regina bitá věcička značky Albert's Favorite v single editu. No a my míříme za francouzským projektem Adore, který se ká blízko na berlínském už kultovním labelu Get Physical Music s touhletou novou singlovkou Phenomenon. Phenomenon. Pohodil ho právě i vokalista Truly Bless, Adore. Something phenomenal, you gotta feel that. Vy posloucháte novinky na Hrazím scéně, playlist najdete.

Tak tolik Edor, projekt z Francie a Truly Bless, společné věci Phenomenon, na značce Get Physical Music, vyšlo teďka také v pátek. No a my se podíváme za tím lyricem z minulého týdne od projektu Lease ze značky Yuku a Grip and Grace je název tohle čtyřchlebového počinu, kde je tady spolupráci s kostavým kolegou Muad'Dib ve skupině Brittle Bloom, ale my si hrajeme už tu závěrečnou věc, je čtyřech Love Transmutated a Lease.

To byl projekt Lease na značce Juku, tom o tom bejzovém vydavatelství, který neunavně vydává čím dál více těch mezimových, experimentálně bejzových klubovek lomených, ale tohle už byla další právě ukázka vkusu tohle labelu stílené jinak v Praze. Lease projekt Grip and Grace EP v ukázce Love Transmutated. Před námi je Oscar Jerome, kterého jste ostatně viděli tady na Mladí lidi Jazz letos. Everything in Between je název tohleté jeho novinky, která vyšla jako single teďka v pátek. Oscar Jerome.

britský talent Oscar Jerome, kterého jste viděli před pár lety v Jazz Doku, letos už na festivalu Mladí lidi jazz v Holešovicích, každopádně Everything in Between, jeho novinka týká zpátku. No a před námi je takový příjemný ambientní track Small Infinity od značky Friends of Friends, za kterým stojí opět tato ambientně drone dvojice Soft Passage a Lightworks Collective. Novinka Small Infinity. Šlo před týdnem na tom video toho CSLA Friends of Friends.

To bude Soft Passage and Lightworks a Lightworks Collective, tak, a ukázka Small Infinity, tenhle ten minimalistický, právě jemný ambientní track. No a to už je novinka Mad projekt ze značky Death Perse, který tam vyšel také tenhle týden. Zajímavá také fuzička Turn It Up, skladba Mad.

Tak já to myslím, že britsko-francouzská parta Mad Mad Mad a Turn It Up z nového relativně pro mě labelu Death Perse. No a my zamíříme teďka už také na Slovensko za producentem Masai Kiora, kterýho jsme si tady už představovali před takovým čtvrt půl rokem. A nová věc vznikla také za pomoci Falkrama, aspoň v té mixážní rangerské věci, a tohle už je Truly, skladba featuring Nike Kovals a Masai Kiora.

Tolik slovenský producent Masajkr a konkrétně ta novinka z jeho bandcampu, kterou vydal teď v pátek, také mám pocit pod názvem Truly, featuring také Nai Kovals. Tak, před námi už je teďka nachystaný, ale producent z Londýna, Oscar Farrell, a ten ho upsala už loni značka DH2, kde vydal už minulý rok výborné EP. Tohle je další jeho zářez, EPčko Birds Fly In a skladba 442 Butterfly Hearts pod titulem, po těch singlových věcech, jako třeba právě Burning From nebo Birds Fly In, titulní věci. Teď už Oscar Farrell.

Tolik Oscar Farrell a jeho příjemná opět věc na poli takového indie electronic pop klubovky skladba 442, tak Butterfly Heart s podtitulem a jinak ukázka z těch šesti nových nahrávek, které jdete na jeho EPčku s názvem Birds Fly In. Šlo po značku DH2 teďka také v pátek. No a před námi už je teďka nachystaná také zajímavá záležitost Gdou a EPčko After Dark Goom, které vyšlo před týdnem na právě Bandcampu tohohle zajímavého, myslím, že britského projektu, který mísí takový bass afrorytmy různý. Tohle už je ukázka Ocean Echo a projekt Gdou.

Metallica, tohleto duo původně s Myším Žaskyni, který si říká Umgidou, jinak Da Fresh a DJ Ati a jejich společné EPčko s názvem After Dark Goom, který si vydali před týdnem. To byla ukázka Ocean Echo. No a před námi je americký producent Shrimpnose, který má na spadnutí desku Pray to Truth, která má vyjít na značce Network. Vydal už spoustu předzazených singlů, snad dokonce 8, a tohle ten poslední Gravitate featuring také producent Ford Shrimpnose.

Tolik parádní nový single od amerického producenta Shrimp Nose si dostatně zněl také v dnešním intru, v minulém intru, nějakém tom před třema možná lety to bylo. Producent, kterého nejde také naznat se dříve Friends of Friends, teď hlavně už Network a ukázka s producentem Ford Gravitate z chystané desky Pray to Truth. No a před námi už je za chvíličku také, kromě novinek, také profilový pořad intro, to musím přiznat, že vás čeká alternativní partička čtveřice na poli takových shoegaze i elektronických beatů či indie rocku, kapela s názvem Feeble Little Horse. No a v seanci čekejte dneska novinku z francouzské značky Labs od Aerovaina Taylora Dibrea. Projdeme si katalog této výborné experimentální ambientní značky. Teď už ale Ganavia, tato hudebnice původně z Indie a její novinka The Bee, která vznikla s Janavi Harrisonem. A to pro label Nils Fram a teďka v pátek vyšlo tam tohleto singlové dílko The Bee nebo i včela pro značku Light Records. Ganavia a Janavi Harrison.

Ganavia a Janavi Harrison je novinka jejich společná, dobíjí náznece Light Records a zpátku. No a my se podíváme za švédskou dvojicí Boert, hudební producent a společně Abio, jejich společný pětiskabový EPčko Align vyšlo teď také v pátek na znice právě producenta hudebníka Boert Blunda. Vyšel už single Doc, či myslím, že dneska Storm, a my si nabízíme už ukázku Spider Web.

To byl už švédský tandem, právě duo Boert and Abio, zpěvačka. Jejich společný Alien EP vyšlo pro značku Blunda, jak jsem řekl.

Tolik Matekita a moc pěkná fúze na pětiskovém EP The Wave Nature of People, který zněl v titulní kaste, jinak my jsme si tady hráli, myslím, že i právě Sugar Ray, výborný single z tohohle státé novinky značky Nose Production. Vyšlo, jak jsem řekl, také tenhle týden. No a tenhle týden také vydal v pátek Herbert svůj nový remix, tentokrát pro britského producenta George King a Catching Flies. A vydařená, pěkná a vydařená remixová práce Herbert's Bram Dub, skvělá Warrior, Catching Flies původně.

Tak tolik už Catching Flies a nový remix, který obstaral právě producent známý z Británie Herbert, který si určitě pamatujete, parádní kousek z dílny tohle mága, který sampluje co nejde. Každopádně teď už se podíváme také za novou singlovou věcí od projektu právě Bale a New Age, kteří vydali teďka tohleto EPčko pod názvem Back to Earth, náznačka Shall Not Fade. My jsme si tu titulní skladbu tady také, myslím, že hráli, a tohle už je ukázka Same Beat single, který vyšel také těsně před vydání tohle celého EPčka pro značku Shall Not Fade. Tady je už projekt Bale a New Age, náznačka Shall Not Fade z Bristolu.

Parádní kousek Same Beat, který odebírá tohleto šestkobové EP na značce Shall Not Faith, Bale a také New Age, a ten, myslím, že australsko-britsko-ruský počin a tam bristolské vydatelství v ukázce Same Beat. No a my už se teďka podíváme za producentem Optimist a to bude tato novinka s názvem Soft Note, kterou si vydal na značce Ilf teďka také tenhle týden a parádní další kousek z dílny klubové elektroniky.

Tak to je britský producent Optimist a jeho novinka tentokrát ze značky Ilf s názvem Soft Note. Jinak určitě další parádní pecka od tohletoho hudebníka jménem Jenny Thomas. Každopádně teď už pojďme za touhletou další novinkou dvojice manželské Mindrap, kterou tvoří Holly a Keith Kenneth. Nový single vydali si sami na svém labelu Unseen teďka v pátek a tohle je po dlouhé době odmlce tohleto příjemné dream popové duo Mindrap v ukázce Next Life.

To byly Mint Julep ze Spojených států a Next Life, jejich nový single po delší odmlce. No a my se podíváme teď už na dvojici Dusky, která vydala tuhleto fajn deepovku na značce Anjuna Dee právě pod nás

krásná soulovka od Dusky z Kaba Elm, náznačce Angela Deep, novinka teďka také z tohohle týdne. No a před námi už je exkluzivní ukázka první od Kiasmos, kteří ohlásili své kompilační album Římská 2 Reworked k té své loňské desce. No předloňské už vlastně. Každopádně už vyšlo, myslím, že remix od Anny oficiálně, ale tohle je už remix dvojice Rašika Nayar a Nina Keith, které znáte taky jako dvojice Dizinblad z Spojených států, a remix pro skabou Laced pro Kiasmos. Jak bude remixovat třeba Alex Zomers také, či Kjartan Holma, Sing Funk, tohle to islandský hudebníci. A teď už tohle americké duo Rašika Nayar a Nina Keith, Kiasmos a skabou Laced v jejich remixu.

Kiasmo sa skabal Leist z ich alba Římská 2. A tentokrát v remixu od Renčíka na Jara a Nina Keith alias Disney Bud. Myslím, že uvedeni jsou pod svým vlastním jménem. No ale před námi už je také americký producent Trevor Stewart, taká Machine Drum a jeho novinka EPčko, které vydal teďka v pátek také pod názvem právě Blood, nebo aspoň takhle by se to možná mohlo číst s těma nulama. Blooms, neboli květy. Vyšlo to na jeho nově nově zprovozněné značce I Am Siam, kde 13 let nevydával. Teď už právě ukázka z tohle šestiskabového počinu skaba Fade Away a Machine Drum.

Tolik Machine Drum alias Trevor Stewart na své novince EPčku Blooms a nová ukázka Fade Away z těch 6 ukázek. Předáme se ještě 2 singly, pak už nové alba. Tohle jsou The Eugen Wicks, kteří ohlásili teďka také na srpen, myslím, že své nové album Soft Control. Tohle je nový single Jungle Roll.

Afghan Whigs a Django Raw a jejich nový single z chystané desky pro značku jejich Royal Cream z desky Soft Control, která vyjde v srpnu. No a před námi je Floating Points, který také ohlásil nové album na značce Deutsche Grammophon Mere Mortals, bude mít název, a tohle další nový track, který uvolnil před vydáním desky, skladba Movement Ten s podtitlem Her Gift a featuring tentokrát také na harfu Miriam Adele Adefris. Floating Points.

To bylo už Floating Points a jeho novinka s názvem Movement and Her Gift, která se objevila právě na značce Deutsche Grammophon jako ukázka jeho dalšího tracku z chystané desky Mere Mortals. Před náma už je ale teďka série nových alb, které vyšly teďka právě před tenhle týden povětšinou samozřejmě. No a začneme krásnou věcí od hudebnice s jménem Laura Mish. Její deska s názvem Lithic dala několik krásných singlů, a to byla skvělá Echoes, Scrolls či Kairos, který jsme si představili, nebo naposledy Soften. Každopádně celkově 12 nových nádherných věcí od této zpěvačky, saxofonistky, hudebnice, producentky je venku od pátku a tohle je závěrečná věc desky Lithic, Spiral, a tady je Laura Mish na značce One Little Independent.

Míša, i druhé studiové album, no, znece tentokrát právě opět One Little Independent, nejdřív One Little Indian. Každopádně my si o ní uděláme také profilový pořad intro příští týden. Dnes to bude právě příjemná partička Feeble Little Horse z Pittsburghu, ze Spojených států, na poli takového post-shoegaze zvuku, ale před námi už je teďka další album z tohle týdne od Sweats & Clank, tohle amerického producenta Andrew Thomase, který také patří už veteránům tohle vydatelství z LA. Novinka Superstuff ostatně dala už několik singlů, které jsme si tady postupně představovali, ať to byla vlastně skvělá Sun Showers naposledy, myslím, že či Cash Only, nebo Page Not Found vlastně naposledy, no ale tohle už je ukázka Quiet Energetics, jedna z takových downtempo příjemných věcí, i když tam umí zvednout i rytmy ten americký producent. Celkově 12 nahrávek Sweats & Clank, opět jeho parádní album s názvem tentokrát Superstuff pro značku Friends.

Sweats and Clank, nové album Superstuff v gase Quiet Energetics a celkově příjemných 12, víceméně elektronickou down tempo, takových chill záležitostí. To byla ukázka z jeho novinky značky Friends of Friends. Ale teď už pojďme za touhletou příjemnou takovou dream pop shoegaze partičkou Copper Plate, který pochází ze Spojených států, z města Marietta. Vlastně desky se objevovaly opravdu velmi často, během třeba i během jednoho roku, od roku 2024, a tohle je další parádní kousek, tentokrát album Rue, neboli ulice francouzsky, a už po singlech jako Foster nebo Timelapse jsme si tady už dali tuhle tu věc s názvem Cherish.

americký projekt s názvem Copper Plate, jinak tato nová deska v ukázce Cherish, album, které určitě dělá někdo, kdo dělá pomocí při umělé inteligence, určitě milovník shoegaze. Teď už ale pojďme za dalším projektem, producentem Finkem, který uvidíme také v říjnu v Praze. The City's Coming to Erase It All je název této nové desky na jeho label Recouped, která nám dala už několik singlů, Wishing for Blue Sky či Memories Your Senses. Každopádně tohle je už ukázka Dark Ages, tak a celkově 8 nahrávek tohodle amerického, já chci říct amerického hudebníka, který začínal na ten Ninja Tune původně, Finn Greenall aka Fink. Tohle už je dneska The City's Coming to Erase It All.

byl už Fink a jeho nové album na jeho značce Recouped, která distribuje skvělá značka Ninja Tune. Jinak deska The City is Coming to Raise It, ale ukázka Dark Edges. Tak před námi ale už producent ze Švédska původem Armand Jakobson, který už pobývá v Barceloně dlouhá léta, který si říká umělecký DJ Seinfeld. My jsme se tady dávali poprvé, tak je to už v roce, no, téměř dekáda zpět, kdy jsme se tady hráli i na jeho debutu Time Spent Away From You. Od té doby ho upsala značka Ninja Tune, kde také vydal své pak druhé album Mirrors před 5 lety a teď se navrací tohle novinkou. Album s názvem If This Is It. Kdyby tohle bylo to. No ale přece jenom už jak singly naznačili některé, je to prostě čím dál víc do takového mainstreamečku, ale na té album, na tom albu se samozřejmě najdou i fajn věci. Třeba i tahle ta parádní věcička Quaking. DJ Seinfeld, který připomíná trošičku spíš forteta. Jinak je to místama už malinko moc přes čáru, ale tak to chodí. DJ Seinfeld, novinka značky Ninja Tune. If this is

DJ Seinfeld a jeho novinka If This Is It na značce Ninja Tune, jeho druhé, celkově pak třetí studiové album. No, možná si u něj uděláme třeba také profilový pořad intro, protože přece jenom ty první deska byla třeba fantastická. Teď už ale pojďme za dalším teďka album z tohohle týdne, a to od americké indie rockové dvojice Widow Speak, kterou tvoří Molly Hamilton a také Robert Earl Thomas. A stejně tohleto partnerské duo už natočilo teďka sedmé studiové album Roses, a tentokrát ho natočili, myslím, že v Řecku, píšou atmosférický jako dream pop, opět s takovými vlivy možná Maisy Stars, až na téhle desce hodně by také se vyklidnili, a důkazem je už tenhle ukázka Heaven is Waiting. Tohle jsou Widow Speak, který uvidíme na podzim také v Praze v Café v Lese, mám pocit, a jejich nová album Roses v ukázce Heaven is Waiting, jak novinka značky Captured Tracks tohle týdne.

Tohle byly Widow Speaks ze Spojených států, myslím, že z New Yorku dvojice, napojí takového indie rock, vůbec takového hodně popových, takových snových věcí. Kapela, která také se objeví naživo v Praze opět a to s touhle novou deskou Roses na podzim. Ukázka Heaven is Waiting, no a my už teďka jdeme za tím londýnským producentem na poli takové experimentálnější elektroniky, kterou tady hodně často určitě hraje Standa. Forest Dry West, producent Joe Baker je zpět po desce Apparitions, kterou už vydal hodně dávno, už před 8 lety. Konečně se navrací na značce z Holandska, techno značce Delsin, touhletou minimálovou záležitostí Mantis 1920, která dala i Circuit single už. A tohle je už z těch 8 věcí, které tam najdete. Ukázka Tensor, Forest Drive West a deska Mantis 1920 na značce Delsin.

Joe Baker a Forest Drive West je zpět konečně také album po těch různých EPčkách. Každopádně tato věc Tensor se objevuje právě na tato jeho osmiskabové parádičce na poli takového minimal tech dubu desce Mantis 9020. Tak se pokud se na ní třeba je s Patrick Russellem či projektem DB1. Tak, no a my se už podíváme za novou deskou od členky také Hidden Orchestra Poppy Aykroyd, té klavír desky, kterou jsem on také dovezl už párkrát solově do Paláce Akropolis. Už funguje na solové dráze od roku 2012, je vlastně rok po vydání debutové desky Hidden Orchestra a tohle je už její šesté album, které vyšlo pod názvem Remil, také teďka v pátek na značce One Little Independent, po singlech jako Shimmer či The Unknown. Tohle už je skladba Drift, Poppy Aykroyd.

Tolik Poppy Aykroyd a její novinka albová Liminal na značce právě vyšlo One Little Independent, kde jsme si už hráli také z tohle týdne také album Lori Mish hned na úvod, takže velmi činný opět label, při kterém vydává také Björk, ale před námi už je americká zase taková indie roková skupina Zahara, kterou jsme si tady už také určitě hráli i v deskách, jejich takovým chytlavý melodický indie rock, najdete i s různými elektronickými jemnými texturami a ukazí to na této jejich nové 13-skabové nové desce Distant Lands, která nám dala už také pár singlů spolupráci třeba s Winter, kterou jsme starali I Can Be Yours, která uzavírá tohleto album, či skladba Chinese Tobacco se objevila, ale tohle už je také skladba She Doesn't Want Me To Exist, která vyšla jenom tenhle týden právě ještě jako single s vydáním této jejich nové. Myslím, že už takové čtvrté desky pro značku, jinak Lex Records vyšlo teďka v pátek. Zahara a deska Distant Lands.

No vždycky, myslím, že kvarteto s názvem Zahara na své už čtvrté desce pro značku Lex, desce Distant Land, Lands, tak. Každopádně, teď už se nám rozjíždí tenhle ten také americký už veterán Oppressed by the Child, Oppressed by the Line, pardon, teda ten producent Jonathan Thompson, myslím, že jsem ho tady hrával už před více než dvěma dekádami, kdy vyšlo jeho debutové album The Cause of the Color, naznačuje klub AC30. Od té doby už má celkově pět alb, dělali jsme si ty před třemi lety, myslím, že jeho profilový pořad a po dvou letech od desky Point Nemo se teďka navrací tohletou novou deskou The Carrington Event. Celkově taková zase taková snová kolekce s takových opět dream popovými vlivy, možná post-shoogie z vlivy. Tohle už je ukázka z tohletého novinky z tohoto týdne desky Carrington Event z klaba We Were Never Here, která uzavírá tohleto osmiskabové dílko. Oppressed by the Line, the Spoonie Statue Project.